svar i seminar. Jeg sa nar, aha. Jeg sa mo boogie boogie boogie boogie boogie svar. Steine tvets se nesse kiram. Se na dere mine na prema skiram. Se på svoji pameti odločam. No rostoplovam priporočam. Če želi si kdo od vas no.